Michaela Melzerowa a Mirčin Wetzlich. A skupinu, kotra šnětko zahodži, doživich 27 dreženach, až to smím vám rec Red Hot Chili Peppers su back. Koncert bude 6. novembra dreženach. Zastupne lištčiki plaća tak nekak od njeđe 42 €. A vězo plus.

što związuje nas z Nikosom Santosom, jež jony dom swój wóz pozbyny. Won a ja, my kaž wy, sme dwurečny wotrostli a takle kodzimy šedne přez te naše živenie. A jako podpěru a pomoc je si won, Niko, dźeć.

Apropos, přihodny nazemski koncert budže tuto nedźelu. Nedźelu starym gosćencu w Delnej Łužicy koće busu to zaklinča spěwy, kiž zanese kór Delnoserbskeho gymnazija po połnu štyrjoch. Aj to ma swoje lepšiny, gdyż wiesz, gdzie so što dy wotmije, a tuž jeżeli zobaczy tyś wy niekajkie terminy za nas, potom je nam rad lubię zdzielcze, prajcze nam to, respektivne napisajcze mailku, abo četujcze z nami. Poladamy na terminy dżensa, na przykład przednoszuje taj Mirko Šota, dr. Franz Šin, a dżewo praszenie Andrzej Zela Basnik jako twórc melodiju. Dženca potajkim v 19 hodinach v budeskim serbskim dome. Jeli mače nešta na utrobe, přichodna rečna hodina z Mirca bude jutze štvortk, a to od cioch do novečora na pošestčech dome zaradnisko zjazka při kloštorske vodže Pančicach kukuje. Přichodne posiđenje Gminske rade Ralbicu Rožan pod mjeso jutze, na posledních večer sudarní gmény v Roženče a po hodině potom zjenže se potom gmínská ráda Krusčice v sudarní Vůžica v gmínském a kulturním centrum je Krusčicach. Pjatk zajúci šim, večer šestčich bude a odmije se 28. koporský turnír starých knězů v pokal Sapskoho Sokova. A to bude sovjena športnišću ve Krusčicach. Kuluska pivanja sveči od pjatka do nedźele. Mjestem 34. sveđen pivanje tam sveča. A to sovje ze spisanym programom. Live hudžbu, zabavu. A na rejach sobotu večer zaraje potom jedna kapava. Šešo džin džuviča štrtci, jednače menšinu hišća, potom budže sedmiš. A tole juli je Oliver Thomas, serbskim rozvasu, sredu, rano vitajče k nam.

0: Kože čaka na něšto, snadž tež na trěbnu vodu, bez kotry však neujíndžeme. A na aktuálne informácie kuo okolo vody k mene Ralbice Rožant, Mateo.
1: To je menujce tež Rune Hubertus. Rečo so tu ve redakciji přizijo a je pokjudo vám v Novoslicach a Ralbicach. Tam sú ľudžo menujce potrichene, dokiž vesce dostávate. Hajze z jenej samsnej centrale tam vodu a tam je so jedna roa puknova, potaj kým Ralbičanscy a Novosličanscy sú osebe potricheni. A Hubertus Rečo praj zo maja voze z vodu. Stejo junu ve Ralbicach při pistovani a potom hišče při šuli Potek im dvaj vozaj z vodu ve Ralbicach stejte.
0: A što nas to tež vuči, tež doma meč stejo. Přeco jen dvaj cikostne vody nemže škodžeč. Naopak, vosom do napu osmiche.

aj bez wody do scowa nindźe. A dyž potom jenož krótki čas w gminje Ralbice Róžan nezmeja wšudźe pitnu wodu, peča, hač to nikak připódnja nic. A w odpowiedniej wozaj ze z wodu steje tej burze při pěstowarni a při šuli Ralbicach, to so po takim runje přihotuje. We wobłoku Mačičneje akademije winuje so dźensa wječo 7 w Serbskim domje prašenju Handry Seeler basnik jako twórc melodiju. Dźensa wječo 7 w Budyskim Serbskim domje. Jeli so maće nekajke wušparanja, nekajke prašenje na utro, bekiš nastupa snač nekajke rozestajnje ze susodom, radu, dawa, čestnohamski zmirc, a to dženca od popodnjacjoch do napošestčich domje zaradnisko zjaska při kloštorske vodče Pančicach kukuje. Přichodne posiđenje kmenske rade Ralbice Róžan bude jutce, štvortk, na posledních večer sedorní kmene ve Róženče a přichodne posiđenje kmenske rade Krusčicach od mjesto to runja jutce a to pohodžene božišo po takým 7 večer sedorní Vúžica. Piatk zajucišim. V osnač hodinach odmije so 28. koporski turnir starých knězů v pokal Serbsko Sokova a to na športnišču Krusčicach. A přes cůvě přechodné konstiženě po takým netko tutun konstiženě so kuluje svědčí 40. svědčin tamnější pivovně.

Ištvan Kobila s frivolnym spěvom spěra Wernera Meškanka a Detlefa Bilkeho. Vosom połoc myśje. Stare zmorze tu kvílu kujnovým lesu tež namakáš, tež nesu hižo čerstve zezimi narostli, ale tam ještě kvíku pod mochom leža. A tež sú čerstve, sú zmorze kytro, aromatiske, nedajetre so tak dere učistčič, ale za to one svoja, svoja, svoja. Ve kujnovým lesu vuko delňo vujezda, tam one rostu, to celé dokvadne vím, dokud si mě tam tež nadešva.

0: Runjesće to we bójsćach wot Mateja Dźiswałka słyšeli, sakskim krajnym sejmje Drježanach bje čera posedźenje Serbskej rady Sakskeje. A to witachu wosebiteju hosći junu bje to direktor Drježanskeho MDR-a Andreas Fritsch, kiž je wo serbskich medijach poskitkach z čelaka rozprawjał a kultusowy minister Konrad Klemens, z kotrymž je rada wo kubanskich prašenjach wuradźowała. Matej Dźiswałk rozprawia.
1: Z jednym so smijacym łóčkom je Serbska rada Sakskeje drje po posedźenju z ministrom Konradom Klemensom domojeła po cjoch lět dźesatkach pracowania, kiwaja mjenujce boze zmiany na polu serbskeho kuwanja. Předseda rady David Statnik.
2: Cyde ważne a cyde nuzne je za nas, zo wysłete postajenje vo džile na serbskich šulach, zo so tute netkole po 20-30 letach skončne zakonči a so ponovi. Tam su rjadovanja, kotrež zaso podaje to, što štež ve koncepče 2 plus je, a tam so tež definuja vistevitski, kotrež su za nas jasne. Zo so na jedne serbske šuli serbske reči. To ja nohcu ženje do prašenja stajč dobeč, hevak ne je docova zmyslo tuti šulach reči, čako serbska šula. A šitko to dobi so tež ve tutem postajenju zase odvyšovač. To reka to, što je dobro zžeržeč, a to, što je trebne, so ponovi.
1: Pfaka Cevučko pak dale vostanje. Ladajo na to, kak moli serbsku rič na serbskih šulach ve všednim dnju zaručić. Aktivna dvuričnost je žadana. Evaluacija 2 plus pak pokaza zo na tem ketro klaca. A zo bych ušitke vučok a vučora serbsce moli, haj, za to su dale kubvanja trebne. David Statnik.
2: A ja mam wulki respekt przy tym, što so tu na naszych szulach uskutkuje, ale te praszenie je, kajke gratis so im dyspozycji staja, kajke możnosti dalej kupowania, w zmysle dziewodawaria, a kajke resursy w cyrku na naszych szulach do cwak dyspozycji staja. My mamy tę zwolniwość naszych uczorów, so tam też dalej kupować, ale dadoby so im też ten czas, a też ta możność skiczyć.
1: A członka rady Diana Šoučina doda.
3: Ja si ne přeju za dobi jeden vůčer, aby jedna vůčerka po šuli potom ještě nije 90 menšinu so týdence nije na nekakých rečných kurzach občelič. Ja by si přava, že so to opravdu jako dálekuvania v vůčerským kontingentu sobujevia. To bych u moje žádania byly a tyž, nej, ve vysty míry netko ještě moje přeča.
1: Minister Konrad Klemens na to skečni zopak, gdyż so vůčo abo vůčoka na dalekubvanje v živom času pada, naj potom vůčpa vůpadnje. A spěc si nových ľudí tež nemože, přivšem rada za to bojuje, zo so nešto zmini.
2: Ja vím, zo su fenki mało, a zo je vůlka nuza v našem kraju, ale my máme jeden vůstavu narok a my máme jen pravo vůkadžio z našej vůstavy a tu vidíme jen praktickú možnosť tuto pravo v konkrétnym dále přesadžiť.
1: Thema to, kotraž Serbsku radu Sakske tuž dale zabiera.
0: Matej Dźiswałk je rozprawjał vo čerošim posedženju Serbskej rady Sakskeje Drežanskim krajnym sejme. Tam su mjezdrujem kultusového ministra Konrada Klemensa na rozmu vitali.

0: popšałem, by to była letosa ta dwa a storżasta dolnosarska sradowanka Park Upadnio. To jo znate ceniła zawożba za sarski lud, a wena jo organizirowała wiele let sradowanku. K przyjdzie nam, groni nam zastupna dyrektorka zawożby Silke Laubensteinowa Polencoic, to sledujące.
1: Ja, sme mieli velike upojanje a to je bilo tako odvižiš, až by mi mieli zase mave publikum. Program zestajiš, to nejo ten problem, ale ten koncept s radovanku oceniš za širšu zjavnoš, to z mojego vida, abo z našego vida, ne funkcionirajo. Me máme také rovno v nazemském času v dolne abo cevi vúžice viele, viele serbských zaredovanjov. Ta lícpa zaredovanjov jo přiberáva.
0: Jo, a s tým jo konkurenca za sradovanku předse vodovala väčša. Laubensteinová Polencoic pokažo na to, až nadali jo to veľké prašanie, kogo kšie z dolnosarského sradovanku dojšpíš. Formát, ako v Gornej Vúžice, veci vidne o nefunkcionirujo.
1: My nikdy nesme kšieli to kopírovaš, ale v storii a v osm žase sú to studenty byli, kenž sradovanku za Dolnú Vúžicu zavožili a my máme Janu Snatnu Lícbu, Mauku Lícbu, dolnoserbských studentov a trebáme jaten koncept, abo musíme si pšášať za kogo jo sradovanka. To sme cesto južo zjavnoši diskutirovali, ale to pšášanje stoj dále v rumie.
0: Jo, kak, žonin to dále, jo ideja dolnoserbské sradovanky s tým zakopovaná.
1: To se nie nažijam, to by tužne bylo, ale my trebáme v obšau, že zajímce za to.
0: To groni zastupná direktorka Zavožbe za serský ľud Silke Laubensteinová Polencoic. Přijdúce leto majú prítke miesto Schadovanky píš a 70. jubilej Dolnosarského gymnázia Petpiráž. To sú cynili také južo na sledných jubilejach tak. Ved leta 2018 jo domovinská žu Župa Dolna Vúžica signalizirovala zájem sradovanku dali organizirovaš. Letos opak žedna dolnosarska sradovanka nebužo. Zavožba, co miesto toho organizirovaš buse ku gornosarski skačovance do Budešina. Ta bužo jaden a dvažastego novembra.

0: Serje, że na demence, co to wyznamienio za peta regionach. Aktualny tydzień demence desensibilizować, za to, że tu chorosz, każde lito serio niekak 360 tysac do 460 tysac ludzi we starobie w uszy 5 a 60 lat na demence. Gregor Klimio pojedał z ekspertom.
1: Manuel Siemisch ze Žilova je neurologa v Hošobulskej hroni MUL-CT. Wenn se oglitojo šo, což ma s mjördeskami ceniš, v rozgronje ako predne na to pokažo, až formu demence dajo vjele. Což luže cesto zvezuju s demencu, to je Alzheimer, ho se jadna vo chorost škotaraš petrifio našu zamežnost, se domysliš na vjece, ako su se před krotkim stanuli, nemski pije dame vet kurzeitgedächtnis. Cesto přijdu s chorost ču teke probleme při pejedanju. Siemisch ulicujo, na com jo Alzheimer speznaš a kak jen rozeznavame vet normalnych problemu spomnješa ve starstvě.
2: Na zachopjenku to zapšavujem tak laško njejo. Caze luže makuju, rovno gaž moče su a chore vodujú. Až maju vece problemu s kompleksumi odbegami ve všetnym dňu a až maju problemy s koncentrerovaš. Po žielu teke makuju, až maju problemy se do nových situáciju namakaš. Například, kaž maju se zaživaš do nových sredkov.
1: Pla starších luží speznajú při svojich mnach rosť cesto akle pöstče, dokulaž pacienty mogu drujko svoje problémy přegravaš.
2: Zapšavim výdobne vodujú šeškostči cesto akle, kaž se ževové vodbegi abo vokolnosť smienie. Například, kaž přižo pacient do chorovnie, abo gaž jo na ogliže pla drugich.
1: Typiske symptome njesu jano mocna zabyvatosć.
2: Znate drogi nie namakaju, abo pacienty maju problemy s domacnymi redami pšavje vopradaš.
1: Hršobuske chorony diagnosticirio zjemeš pšavi dvonje luži z demencu. Zvětšiko su to starše luže. Kak vendo doživio pla pacientov a jich přizpojšpnych kaž jim kroni a šeto demenca.
2: Zase su přizvojšpne to popšavim južo vyželi a diagnoza to jano obkšužio. Zase pak za pacientu a jich familiju svět kam sežo. My se s pacientom a přizvojšpnymi gromadu setňome, vujaznijome chorosť a my dajome pokazky, kak njent vopradaš s tymi poškoženjami. My te geražime, až se staraju vo pounomoc, nimski vorsorgevollmacht. A dajome pokazky, kotaru socialnu pomoc dajo.
1: Dobra povisć, kaž je chorosć ešte jeznym stadium je dajo skońcne dobre gojenje. To je napšodu novosć a velike ukpaše goni zemeš, akle voni su nove medikamente na markt přišli.
2: Tam možeme tomu zadoraš, až se mozki dale votvaje. To je rovno za močných pacientov velike udobyže.
1: Přašam gejca, co mego paciente ušej toko cíniš, aby obchovali něco vedživinské kvalita samostatnosti.

0: Praži šon, což głowu a teke šewo aktiviruje.
1: Což pomaga, to su pšavi dvouny, smakanja a rozkrona s drugimi lužemi, graž, casnik cyčaš. To pomaga, aby woprowali tak wujko, ako možno te kognitivne funkcije. Ale jo ważne togo luža nie przepominaš. Te funkcije, ako se hyši intaktne, te dejali spiechowaš. Ale pacienta nie by dejali s tym konfrontirowaš, což južo vece tak nie možo.
0: Přizvojšne majú také situácii veliku zagronitosť. To je šieško. Manuel Zemeš im raží také nasegliedaš. Kaž odioš sam abo sama hra, to nikomu nepomaga. Riedne jo, kaž môžeš pacienta dvojko sam doma oplievaš, ale kaž nemôžeš vece spáš, dokoľaš pacienta tak nemierne, ty jo přemyslovaš, jo go dáš do vedvardovarnie.
1: Vážne jo, až potrievjone jezno vo tom pojedajú, a se lupje jesno přizjaviju za jadno mjestno.
2: Ja, a co šo ešte veci vežeš ved ekspertu, Chrzeboska hrarunja pobytujo nento v tom tyženju vesebne zaredovanie k témje, demencu rozmyš, orientáciu namekáš a petpieru dostáš. Vete grona na vaše prašania dostaneš a ten tyžen pětk ved zigare dviju ve fujiju hrarunje na tímovej droze 111. A téma demenca bude teke vyče u nás rolu graš, zmakame potrefion a słyszymy o jej nazgonieniach z tej ochrostu we szednym dniu.

Žince jo vam kazane do Čupca v tamnem trajdovem skvaže slyšešo přednosk s titelom Dobra linija serske sešelnica Žišarki ve velikem mešće. Referentka jo Martina Noakojc, negažna kuratorka serskego muzeja, vena zavišće po přinosku stoj k dispoziciji za rozgrona k temje. Vjacor zegar šestřih deli tam byš v trajdovem skvaže v Čupcu. A dalšny termin mam šči za vas, viče buža zase moderna serska pšjeza v klubuni serskega doma hove mišće. Zegar pešich vetpodnja se zahopijo, vjeseliš mežeša se na rucne živo, serske rozgrana a spive šukne zajmce su učobnje přepšasane.